0: vor Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ideme na peršudnejšiu informáciu. Rosejský prezident Vladimír Putin učetver by si dovol so svojím iránskym kolegom Masudom Pezeškianom i preobiecał, že zrobiť všetko, čo ide v jeho silách. Robil pomyk, zakinžitý konflikt na Blízkym vochodí, informovala o tým agentúra TASS. Sme predechtované zrobiť všetko, čo ide v našich silách, že by sme pomohli ku vyriešeniu tej situácie, podkreslil Putin pred summitom Obšestva nezáležných držav v Turkmenití. Nepoviem, že Irán zrobil reálne námahy na zakončenie vojny, ktorá počala atakami Spojených štátov i Izraela 28. februára. Putin jednočasno vkázal na pozitívnu situáciu v odnosenách medzi Iránom i Rosiou. Obe dve krajiny od počiatku rosejskej vojny na Ukrajine v februári 2022 roku posilnili diplomatičnú i vojenské zviaze i stali od sebe štoraz vece závislé, píše agentúra AFP. Obe dvome prezidenty prešli učetr večer do letoviska Avaza na berehu Kaspičného moria, kde prochodeť summit obšestva nezáležných držav. To je také združenia bývšich sovietských republik. Poslední raz sa stretli počas summitu Šangajskej organizácie v spolupráci v Kirgizii v septembri. Ukrajina i západná krajina obvinili Irán z dodávok dronov typu Shahid i raket krutého dosahu Rosii, ktorá ich hostňuje u vojny proti Ukrajine. Rosia zase je obviňovaná, že Iránu dala dane na zamieriavanie cíľov pri iránskych atakách na americké cíly na Blízkom východe. Striča prochodila v časi, kvôli prehovor medzi Tehránom a Washingtonom, jak bač, dostali sa do slípoj uličk, pezešky, a to tož deň označujú jednania s Washingtonom za bez smyslu. Takže momentálno priamo prehovor medzi Spojenými štátami a Iránom nejsúť.

Otwaram we snie, otwaram jary, roztápam srdce, nech sa voda valí, zorievam slnko, nech jemne páli a prameň boskou vytriskne zo skaly, odomkni dušu.